sedadlové a tři sedadlové a čtyřa, pěta, šesta, sedm, osmi sedadlové boby. Kdybych měl plantáž na rovníku, přibral bych si pár společníků, kšeft by byl jejich jediný hobby. Po celém světě by

0: Koho to vidí? Náš rakustovník.
1: Počul jsem, že chodíš po světě.
2: Ano, pán profesor Delfín. Prešiel jsem velký kus světa a nikde jsem neviděl inakšie more jako šedivé.
0: To je smutné. Velmi smutné.
2: I já si myslím, že je to smutné. Nevím, čo by som za to dal, keby som viděl more belasé jako ostatní. Neviete mi poradiť?
0: Rozmýšľal som o tebe po celý čas, kým si putoval.

Počujete? Toto je moje mesto a moja ulica. A toto sme my. Môj tato a ja. Mimi. Držím sa tata za ruku, aby som sa o niečo nepotkla alebo do niečoho nevrazila. Mám totiž zavreté oči. Ale nemyslíte si, ja nespím. Som len slepá. Svet vidím rukami

0: žaludy.
1: Jo, žaludy.
0: Dneska budu tudy. Na batury.
2: Už tam brzy budu. Budu, budu. Zaženu tu nudu. Nudu, nudu.
3: Rádio Junior. Práve vysielame pre predškolákov.
4: Vážení a milí poslucháči, autorka Monika Kompaníková vás vo svojich hlbokomorských rozprávkach zavedie až na morské dno. Pripravte si plavky, potápačské okuliare, vedierka a lopatky na piesok. Nádych, ponárame sa.

a já čtu ve slovníku česko-delfíní a hrozně moc těm dvěma závidím, protože delfín má a delfínice fí na vlnách se něžně houpají.

to nebola, stratila sa cibula. Hovoria mi naši, že v našom dome straší. Nastražil som lepidlo na špajzo

Počujete? Toto je moje mesto a moja ulica. A toto sme my, môj tato a ja, Mimi. Držím sa tata za ruku, aby som sa o niečo nepotkla alebo do niečoho nevrazila. Mám totiž zavreté oči. Ale nemyslíte si, ja nespím. Som len slepá. Svet vidím rukami

bí, bí, bí, bí, bí. A já čtu ve slovníku česko-delfíní a hrozně moc těm dvěma závidím, protože delfín má a delfínice fí na vlnách se něžně houpají a pak vplují dolů do hlubin.

Počujete? Toto je moje mesto a moja ulica. A toto sme my. Môj tato a ja, Mimi. Držím sa tata za ruku, aby som sa o niečo nepotkla alebo do niečoho nevrazila. Mám totiž zavreté oči. Ale nemyslíte si, ja nespím. Som len slepá. Svet vidím rukami